0: kteří se tak potom válejí v blátě, poněvadž se jim nelíbí jejich světlá barva a chtějí být černým, přestanou se, když se jim vyjde takhle vstříc, přestanou se válet a budou zas veselější. A pak hlavně krávy. Tyze krávy musíme dát, proti musíme dát zřížit párny lázně, aby snášeli víc mlíka. Poněvadž když budou zdravější, tak jim mlíko bude šmakavštější, takový chutnější. No, tak milí pane ředitele, musíme postupovat svědomitě a nyní si mějte hezky a přemýšlejte o tom, co jsem vám říkal, gut auf, dobře přemýšlejte, to vám kladu na srdce.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
3: To mě těší, Jirinko, ale když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím.
2: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed... Já jsem taky proto přišla. Že jak si my dva...
3: My dva co?
2: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
3: Zpívat?
2: Spolu.
3: To je novinka.
2: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože s tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
3: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
2: Jo, vy si to musíte...
3: Vy zkusit si to nějak...
2: Zkusit! Vy si to s každou zkusíte napsat.
3: Vy jste mě nerozuměla, já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní,
2: ano.
3: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
2: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že
3: já
2: to...
3: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
2: No ale jsou takový, že jo? Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
3: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační
2: ano.
1: zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, a to kůj pěkný. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
2: Slečna.
1: A, ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak se, slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
1: Ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale no, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas
1: no,
2: taky.
1: No, se uklidněte,
2: dobře,
1: uklidněte.
2: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle tam.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum. Jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady
1: no,
2: se tak, setne.
1: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí.
1: Stačí.
2: Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, vy ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako z přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, tak my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? Nebo už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu

0: právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl. Tady se setne. Teda jako skárujeme s náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěnače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, Krišno.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo. Kopte, kopte, kopte, paní, to, co chcete. Když nechcete, odprejstněte pro pány, mám přijímat šandy.
2: Planety, vašnosti, planety, planety, věřte mé planety, čeká vás dědictví, postrýci, potejte.
1: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě, nechtěl byste jí strašit někam jinam.
2: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
1: No a to bych ráda viděla, proč?
2: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy, jako kozel ke ševresce.

0: Já jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropou.
1: To je od ní hezky.
0: Já si myslím taky, že je to od ní hezky, vy.
1: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
2: Co by nám chtěla udělat radost?
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8.
1: Ve 8, no tak to mám radost, teď je čtvrt na 7, než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
0: Caničku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
0: Ale večer, že mám taky hotovou,
1: no, no dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, ty bys jí se snad ani neoholil,
1: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
0: No,
1: takhle člověk neví náhodou, v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No, to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se z tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčeš tu štětku do polivky.
1: Ježiši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nalvídni to. Nalvídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes.
1: No. No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě. Tak.
1: Tak já nevím, co dřív a tady chybí knoflíček. Na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne trajdat každý den. Podívat let.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hlady.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Kristo!
0: Je to možný? Je to možný, že ty takhle dodneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč, ty jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky? Nezdržíš.
1: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
0: 24,50. Hele, Karle, mám si vzít ty černý šaty? Ty jsi se měla poslední,
1: jak
0: jsi
1: to
0: byl. Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co... Počkej,
1: tyhle ty, hele,
0: takhle,
1: počkej, tyhle. No,
0: ty
1: jsou prýma. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo?
0: Co?
1: No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
0: ty jsi si ji vzal.
1: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
0: Jiný chodí, taky vidím, ale nedělaj z toho takovýhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu. Počkej. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podívám. Zeleně mi. Já jsem si tě kdy brala.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak...
1: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
0: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku,
1: teď
0: je pár hodin. Podívej se,
1: jen
0: si
1: prášek. Prášek?
0: No jo,
1: na co
0: udělá,
1: to je?
0: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
1: Ale pozor.

0: Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
1: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekal otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
1: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
2: Tak dost, jo?
1: No.
2: Dva blikace a deset, rozumíš? Já tady blblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dát scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
1: Ano.
2: Podívej se.
3: Pojď sebou.
1: Já jsem.
3: Je skoro osmý, rozumíš?
1: Hej, počkej,
2: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
1: Kari, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
1: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal. Jsem ti říkal, že jsi asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, no, že ty jdou napřed.
2: No, aha. Taky se mi zdá.
1: No,
2: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
1: Sexy?
2: To tedy v žádném případě, miláčku.
1: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
1: Legitimac máš?
2: Jo, máš.
1: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
1: Lístky máš?
2: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
2: Lístě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je...
1: Do ruky?
2: No to bych je v té ruce musel mít.
1: Tak si z té ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
1: to
2: tak laskava, já mám
1: dělat,
2: přece paměť.
1: To nepotřebuju
2: no,
1: dělat.
2: Prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
2: neděje?
1: Je sem,
2: no,
1: to je zase
2: je.
1: Někam dáš. No, kolik je těch hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
1: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
1: no
2: zavíš.
1: No tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě byť slyšeli takový rozkošný vtip.
1: A jo, no ale no. Opravdu
0: vám
1: výborný, pane
0: Bucela. Povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete, zasmějete.
0: To máš pravdu, Ježíško. Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten koberec.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No.
0: Tak ten vtip, no. Pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo no, na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží. Já si myslím, výborný, ale, že to bylo Jiříčku v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá a pěkná.
1: No.
0: Už se ale říkala.
1: Já vím, to se říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli, pane Bucela. Ne. Ne, ještě ne.
1: Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám, panu Bucelovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucela, a... nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo, a ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo, ten vtip, hele, pane Bucela, on je výborný, ale on začíná takhle, prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou, ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká, a mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal, počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucela, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch,
0: buch. No prostě, pane Bucela, zabuší na dveře. Buch,
1: ten turista buch, buch, buší, no. No. No tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? No. A oni mu odemřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že... má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No, oba dva. To může být docela příjemný, ne, pane Bucela, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych, pane Bucela, například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný.
1: Nepřerušuj mě, prosím
0: tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nestraší.
1: Turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. Teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávičku?
1: Ale no tak celá... Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak. Ty, pane Bucela, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak...
0: No to není jedno, Ježíčku, jak to, že to na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozumět, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Promočenej.
1: No tak, třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu
1: jo?
0: Nechcete kafičko?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. Ono totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo, co nejstěžnější.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on je venku dlouho, právě dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucela, ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne. Sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte sem. Měl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: Dobře,
0: a oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo.
0: Ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela.
0: Pane Bucela, já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem ho, pane Bucela.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe posloucháte, pážiteček.
1: Magdo.
0: Slyšíte, pane Bucela? Magda. A takhle on nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukáznilo své lehkomyslnost.
0: Dali to pozor, pane, komplexy.
1: To je nehospodárnost.
0: Komplexy, řekni.
1: Ano, já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova? No,
1: ale, maminku, nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
0: Ne, pane Bucela, to se skončila, říkal Magdičko.
2: Z večera za šera, až bude tmat.

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá. Tak, no, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Stál ve dveřích, div, že došáh na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. No ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím prout. No. Tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu, strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete. No. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se, vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou, budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů a budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejenže to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska nerodí. Vy umíte vařit,
1: no to je
0: šít, žehlit košile, leštit nábytek, vy umíte všecko. Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si jdem u vás.
1: Pane inženýre.
0: Drahá, neříkejte to.
1: Pane inženýre, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: Dobré odpoledne.
1: Taky.
0: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdyby jste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu, víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější běžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty brbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku, víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale strýda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže, víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval do ní Šiškovice, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela, tak byste to
2: udělal. Ten kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím. Je to on. Ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
3: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
3: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
3: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
3: Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vypadáte skolaudovaná. No. Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: Který televize jste říkal, že jste?
1: Československá. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Vstanu.
1: Ano.
0: Omeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co, já na nic nehraju, já prostě... Jak vstanu, omeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven, teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím, jen tak.
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
1: Prosím.
0: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
1: Ano, a uděláte si snídaní.
0: Ne, oběd.
1: Oběd?
0: Oběd, oni housky vozej až po 11.
1: No, a po obědě?
0: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
1: Ano.
0: Syn potřebuje zpravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám. No,
1: a nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
0: Jo, to by chtěli, to by chtěli obě.
1: No.
0: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery.
1: Takže vy vlastně žijete sám.
0: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou. Jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla. Ale neptejte se, kam s tím už bylo takových nepříjemností.
1: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
0: No tak večeřím nejradši teda ne pořád. Ale tak 6x7x týdně. Chleba, jo. A na to jihočeský zrající a půl litr kefíru.
1: A potom?
0: No potom běhám, to se rozumí.
1: To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
0: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
1: Ano.
0: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
1: No, a teď
0: no,
1: už?
0: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo, a křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
1: Aha, já vím, nominaci, že?
0: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Herdek, ale vy jste někomu... strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak
1: no, dejme. Já nevím, že, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já
1: tak
0: vím,
1: dáme
0: já vím, já
1: 3
0: vím.
1: Za 15, nebo
0: no, tak já bych
1: 5
0: si,
1: kousků já bych za 25.
0: No, 5 za 25.
1: Je, víte, ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ale, ne, to...
1: ale jo.
0: Ne, to nejsem.
1: Já už vím. Vy jste děsně podobnej tomu, no, jako takhle, tomu Dvořákovi, no jo, jak jste s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Děsně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, ne, ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: podobnej.
1: Je, jo.
0: Ne, nejsem, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Prv, pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymysl. No, no, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete no. pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsme nakonec pro Jizinku.
0: Ne, ne, ne, ty jsou pro manželku.
1: My se vám vyskutí. My se vám vždycky celá rodina tak nasmějeme,
0: no,
1: teda hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda,
0: nic, na ženskou to víte si člověk.
1: Nic vedle, mistře, víte, na ženskou žádnej chlap no, nestačí. No, my vás no. máme rádi,
0: ano, to
1: celá
0: jsem,
1: rodina.
0: To jsem rád,
1: už,
0: jsem
1: i,
0: rád.
1: Už i malej fanouš, no, no. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
0: Prosím vás.
1: Zajá.
0: Fanouš.
1: Landa. Panoušek.
0: To víte, děti.
1: Panoušek, no.
0: Na nočníku, to je
1: jo, ne.
0: A kolik je vůbec?
1: Je 14. Je, je. To povídám. Myslím, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, že vás
0: no,
1: vidím
0: tak.
1: živý. No. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová,
0: ano.
1: víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měli být v té televizi častěji.
0: No, je...
1: Každý den ty umějí pobavit.
0: No, tak ono to nejde.
1: No, já vím, že to dá fušku.
0: No, právě,
1: něco
0: je...
1: jako vyšpekulovat.
0: No,
1: a přitom jako...
0: To
1: my jsme vám vděční,
0: no,
1: mistře. My jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední. A já vás za ty zdržuju.
0: No ne,
1: že?
0: No tak už
1: no,
0: bych...
1: No tak jak... já, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No tak já bych
1: víte řek... co? Já vám je svážu všechny a je to,
0: ale no,
1: no
0: tak
1: jo.
0: To...
1: A je
0: pardon,
1: to...
0: a po čem jste říkala, paní, že jsou?
1: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přiláknem, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před třemi lety.
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem. Vím, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no prosím, tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
1: Ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
0: Tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle, víš,
1: ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucníku.
0: Ale nebo to nemyslíš,
1: že prej se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla mi slušat. Dvakrát v týdně drží v kyně za ručičku, takhle, víš, jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
0: Ale podívej se, z toho si nic nedělí, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu.
2: Ale to jsou na žrádlo.
0: No samozřejmě, pojďte se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešno,
1: víš? Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne?
0: A kdyby to žraločí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
1: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
0: Ale... Ne, no prej i takový mužský existují.
1: Tady.
0: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou.
1: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce.
0: Sedne,
1: stuhne.
0: Stuhne?
1: No.
0: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit žebník. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
1: No.
0: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že?
0: Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
0: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
0: Nám, bys,
1: no, jako
0: no jistě, no. Já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
1: Já se zapozítal, mě sedm, já už dám.
0: Jo, no, tak já bych někde. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojď tě to domluvím.
1: No, no,
0: a tohle to... Vyrovnáme to až potom na jedno.
1: To nespěcháme. No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik ta říkala?
3: Sedm.
1: Je to možný?
0: Sedm?
1: No jo, a na všech.
0: Za sebe sedm.
1: Ha, a Fanda nikde.
0: Pochopitelně. Ono je výročí svatby.
4: Paní, to se uklidní, aby ho překvapili.
5: Čepelko, se nemusíš zouvat, pan dopojí, jeho slava u nás se musí. Může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
5: No, všechno ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam to. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na kolik. My jsme si, víc, spekli dva baráky s hospodou. Dva baráky.
0: No. Dýchni na mě.
5: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, pando, a ty dámy něco na svůj.
6: Pojď maličko s Lucínkou.
0: Jestli byste nescháněli nějaký kočičky.
5: Aha, to vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
0: To nevadí, Pando. Hačni si, hačni.
5: Už seď, Benoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole.
0: No, už to mám.
5: Benoušku, prošlo to dobře.
0: Lalalala, jsem holka.
5: Tak, puk děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
6: To byl hořčák, ten grad.
5: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství.
6: Tak,
5: Lucinko, panoušku.
6: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
0: To já nemůžu, abych se opila. Venou, hej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
6: Venoušku, moc ti děkujeme.
0: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu. Boj. A my jsme ti za ní, Vendo, oba
6: děkujeme.
0: Nesmírně, viď, Vendo?
6: No za tu svatbu, vděčný.
0: No, tak, děkujeme, to nepovědět.
6: Budeme mít přečo vyřídit z dole.
5: Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
7: No.
5: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
7: No. Jak to myslíš?
5: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
7: Je ten první
5: a ten druhý
7: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanta by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, víc.
5: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hladem, Miláčku.
7: No tak on. Fanta dělá vždycky takový vtipy.
5: No, jo.
7: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne? Nech toho.
5: Co? No.
7: Vyhládneš, viď?
5: To jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
7: já
5: ano.
7: Jsem teda,
5: že by si taky nějaký krabíček nebo něco.
7: To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to, Fanda?
5: Za to já, no.
7: Ten neuměl vůbec nic.
5: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do posílky snídaně. Tohle to, támhleto, šunčičku, vočka, okurky vláků, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
7: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozčičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
5: To je pravda. To má pravdu. Ona poskakovala. Růžový župánek, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčkách. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost. To se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
7: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
5: Ano, to je pravda. Každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
7: Co tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Proč nepapáš? To je jenom tak. Děláme, víš, takhle.
8: Ale víš, Lučinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
5: Tak nejez to líto.
8: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
5: Kdo?
8: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sírky.
7: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, víš, vožence.
5: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozlíst, ale...
7: Ty ne. Von vožen se.
5: No, von vožer se, no.
7: Ale vožen se!
8: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
7: To nevadí, hele, ty musíš přivést k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
5: Až tady u nás na ní dejchnem.
7: No, ty ne.
5: Proč?
7: Šla k zemi.
5: Ale prosím, že se plný smogu.
7: Já dělám takový legrace, víš. Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
8: A víš, že máš pravdu? Luci?
7: No.
8: To je jako by jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
7: Ty jsi
8: na mozuši.
5: To musí být vlastně nepíšící básně.
8: Ne,
5: růžemi.
8: Ne, ta moje kočička, to musí být vaše štěstí.
7: No, ano.
8: Podívejte se, já bych je. Počkej, Lucí.
7: No.
8: Já bych si zavolal.
7: Já bych ti to tady
8: dělal. Děkuji, Lucínku.
5: Zavolej si.
7: No, jistě, no. Zavolej si, se vůbec ptáš.
5: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
9: Haló, tady Venda. Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
5: To má zkus mě nezakomínat.
9: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
7: Je to dobrý.
5: No tak konečně, budeš za kočičko.
8: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
7: Ano.
8: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
5: Jsi strašně roztomilý.
7: No.
8: Jenže já už budu muset...
7: Já bych ti navila ještě...
8: Já už budu muset skutečně jít.
7: Jen si vem, Vendo, jen si...
8: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
7: Já bych si to...
8: Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. Nazdar, a Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Kulacu. Tak, pa.
5: Můžu si myslí, aspoň jiné hřeby, že neúpad si.
7: Ty se budeš číst?
5: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
7: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
5: Cowboy James Lewis.
7: Panoušek. Panu si...
5: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto smě už nikdy nedělala.
7: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
5: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
2: Panušku, tohle jsi měl vždycky rád.
5: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trbůšala za ušima.
7: To je fakt.
5: Já jsem inženýr.
7: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
5: Co s vámi
7: nejdeš? Reklama na pneumatiky.
2: Pongo, mě to jen tak ujítlo. Pongo.
5: Panu. Cowboy James Lowe si připíjal pištol a
7: šel na raně. Pojď sem, dej mi dokud sem hlavinku. Šamle, šamle. Dáš mi sem tu hlavinku a mám ji vylocí.
5: Prosím, dej mi pokoj, Lucie, přece kvůli tomu, že máme výlocí, tak ty mě neudomí se, já vím tu ty.
7: Sprostáku.
5: Já jsem sprostá, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostý.
7: Já se ti na tvojí hlavinku
5: šišatou. No, no, no, no, no. No,
7: a stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
5: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
7: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Tady vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku ve dveři. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, poský bezkovce celý, ani vlásek tam vlastně mě se rozcvičí.
5: Hola, halo? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
7: Víš, co je výborný?
5: Ano, mám tady takovou paní, která...
7: Trošku vodičky, vodičko.
5: Pane, co je, mám tady takovou paní, která... Bývá strašně.
7: Já tě nenávidím. A bejde, a budeme špatně, pak já se opiju, pak se nenávidím a opičím, mě se špatně. Všechno vypiju.
5: Podívejte se, Červenková.
7: Venka.
5: Na svobodná Červenková. Na tohle to pouští. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Že těmhle výročím, Hergot, nevyrábějí gumový knihy. Teď mě se to chtěl skoro rozložit.
7: Ano.
5: Doktor James Lowe si...
7: Pando, pojď. Nebudeme se už hádat.
5: Už jo.
7: Hele, panoušku, co řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panoušku.
5: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
7: Pando.
5: Hele!
7: Panoušku. Hele, budeme si číst jako oba.
5: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektiv od prostředka. Sedí si raz na mě, vyjde, pokoj!
7: A budeme si číst časopis. Voba, od začátku. Pojď, tady.
5: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo chce.
7: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
5: Od koho?
7: Od Kuželky.
5: Ty si půjčeš časopisí od toho zprostáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
7: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
5: Kuželka totiž vůbec nečte, paši, negramot. Tak si už, prosím tě.
7: Fanoušek nám na Kuželku žál.
5: Oh, co by měl na koho, na Kuželku? Na fešáka vysmrdlýho. Čti.
7: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
5: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaké šuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
7: Líba, ne, počkej, tadyhle první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
5: Kde?
7: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
5: šena.
7: 2 body.
5: Volovina, ale. Proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
7: No tu tady nestojí, prosím tebe, tak, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
5: Kdyby tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
7: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak... to je 0 bod.
2: To je nula bod.
5: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
2: zákon. To ne, to pro tebe není moc příznivý.
5: No, proto to není příznivý, mám nula bodu, no tak prosím, co pokračuj dál, jsem tak laškavá.
2: No, prosím, dva. Líbáte svoji... To je hezký.
5: No, pokračuj, prosím.
2: Líbáte svoji ženu rád?
5: No.
2: Tam, počkej, dávaj poslouchat.
5: No, poslouchám.
2: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne... Nula bodů. Co? Nejistí.
5: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
2: Třeba to mám ráda.
5: Třeba
2: to...
5: Yeah.
2: Co je?
5: Yeah. A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
2: No.
5: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdyby tě líbá za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě to líbá za uchem?
2: Já povídám třeba.
5: Říkaj mě třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
2: Já jsem řekla třeba.
5: A to takhle mlč.
2: Třeba za uchem.
5: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
2: Ticho.
5: Tak si kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
2: to udělá.
5: Já jsem si
2: to vypučila, pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
5: Pojezd, buželka.
2: Facka. Je 6 bodů. Yeah. 1 za ucho, třeba to budeš mít rád. Třeba. A to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
5: Kdy se mě?
2: Já mám 30 bodů.
5: Já tě zabiju.
2: Já tě zabiju. Rozpěsněnýho
5: mufloně. Já tě zabiju. Já chtěl bych tvé
2: foto.
5: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželi, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
2: My jsme prali.
5: No. Podívej, kdo přišel.
10: Tak to je Boženka.
2: Ježiš.
5: Vend. A zdále.
2: Duška. Tak to jsi si ta kočička?
10: Ano, to je kočička.
2: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smětka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
11: Že mi dosvědčí, co? Proč ti to bude toho tyranové? To bude toho...
10: Já mám...
11: Tyranové, který ve mně...
12: Božka, ty to znáš.
11: Ty mě znáš. Znám. Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tady ještě rozumíš.
10: Já mám pocit, že jsme přišli nevhodné.
2: Nevhod, ale vhod. Božka, pojď.
11: Ano, kam?
2: Já mám v kuchyni. Ulitou... Trašku Božele, a tam já ti vysvětlím, co jsou to mužky, žádný si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu, on nejezdí vůbec s Benoušku.
5: A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.

0: večer, ještě lepší, paní Žáčková.
1: A cože, cože tady tak sedíte na kufru, co tady, co?
0: No sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
1: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo, víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
0: No.
1: Se asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
0: Já vám to teda řeknu, paní no, Žáčková, stejně byste se to dověděla. Jo. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako
1: jo,
0: vždycky.
1: Jo.
0: A ten kufr stál tady před dveřma.
1: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
0: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom jo. Kufru jsou moje věci.
1: To jo, a vaše paní?
0: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
1: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám, jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Co, že jo?
0: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
1: No, je to byla možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, no. Slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
0: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková. Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
1: Vachrlatý, no. To chci být.
0: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, jo, jo, jako jo, jo. Vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, jo, že jo. Se cítím o 20 let mladší.
1: Jo.
0: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
1: Co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
0: Tak ale on každý se holí no. Ráno, že jo? Smrát
1: no jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
0: No, to je
1: myslíte, já jsem například volná, jo? A vůbec mě to netěší, rozumíte,
0: no. Hejte,
1: nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně,
0: no,
1: mám tam červený,
0: ale to ne.
1: Hejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Maženka. Helejte, a jestli nemáte kam jít, tak klidně nemám. Můžete jít ke mně bydlet. A ještě před rozvodem.
0: Ale
1: to já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradli. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
0: To by mě vadilo nejmíň, paní Mařenko
1: dobře,
0: Žáčková.
1: No.
0: To by mě... Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
1: Ale děte.
0: Já mám sporožírov, o kterém moje žena neví.
1: Jo.
0: A na to mám hezkých pár tisíc,
1: ale,
0: víte?
1: No.
0: A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to jo. Byste koukala.
1: A to se ráda kouknu.
0: A navíc, paní Žáčková, navíc, jsem, a to právě víte, to moje
1: no.
0: Žena taky neví.
1: No.
0: Ještě jsem minulej týden utrh 3/2 a 2/3 ve sporte.
1: Ale to je dobře, že...

0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Přeselý. Ano. Přeselý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Aneška.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Kvapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
1: Stop, soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
0: Nebo jako se žáky, že?
1: No, spíš s diváky, soudružko Lídlová. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
0: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
1: Co se děje? To je Pepo.
4: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
1: Jo, tak přepudrovat, jo, hodně.
5: Už jo, zasnu, jo.
1: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
4: Jo, dobrý.
1: Tak pozor. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
0: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
1: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
5: Ale že jo, to zasnu.
1: Nezasínej, vytěrujeme okamžitě dál. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po čtvrté.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
1: Jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po páté.
0: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš
1: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
4: Ryžo! Mně dochází materiál.
1: Se vejde ti to cancůrek, prosím tě.
5: No je, co
1: zasínej. Tak ho te zasínej. Jsi maniak s tím zasínáním porád. Když se Sodružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, Sodružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
0: Ale on se tak jmenuje.
1: No, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
4: Kamera jede.
1: Babka.
3: Učitelka po šesté.
0: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
1: Stop!
4: Pro mě dobrý!
1: Berem!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Městská policie v Hodoníně bude mít nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jindřicha Vašíčka, který po 30 letech odešel, má nahradit Ivo Stahala. O jeho oficiálním jmenování do funkce budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Mezi hlavní výzvy, kterým bude čelit, patří stabilizace personální situace, příprava stavby nové stanice a dohled v nově opravených parcích i v okolí vlakového nádraží. Chybějící strážníky v ulicích pomáhá městu kompenzovat rozšiřovaný kamerový systém.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z jižní Moravy.
2: V severních částech Brna by mohli už na podzim začít doručovat nákupy autonomní roboti. Samosprávu Medlánek oslovili zástupci technologické společnosti Starship Technologies, která plánuje spustit pilotní provoz ve spolupráci s obchodním řetězcem Billa. Samořídící vozítka by měla rozvážet menší nákupy po chodnících Medlánkách, Řečkovicích, Žabovřeskách a Králově Poli. Samotný řetězec Billa přípravu konkrétního projektu z bezpečnostních a strategických důvodů zatím oficiálně nepotvrdil.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Městská policie v Hodoníně bude mít nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jindřicha Vašíčka, který po 30 letech odešel, má nahradit Ivo Stahala. O jeho oficiálním jmenování do funkce budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Mezi hlavní výzvy, kterým bude čelit, patří stabilizace personální situace, příprava stavby nové stanice a dohled nově opravených parcích i v okolí vlakového nádraží. Chybějící strážníky v ulicích pomáhá městu kompenzovat rozšiřovaný kamerový systém.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: V severních částech Brna by mohly už na podzim začít doručovat nákupy autonomní roboti. Samosprávu Medlánek oslovili zástupci technologické společnosti Starship Technologies, která plánuje spustit pilotní provoz ve spolupráci s obchodním řetězcem Billa. Samořídící vozítka by měla rozvážet menší nákupy po chodnících v Medlánkách, Řečkovicích, Žabovřeskách a Králově poli. Samotný řetězec byla přípravu konkrétního projektu z bezpečnostních a strategických důvodů zatím oficiálně nepotvrdil.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Městská policie v Hodoníně bude mít nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jindřicha Vašíčka, který po 30 letech odešel, má nahradit Ivo Stahala. O jeho oficiálním jmenování do funkce budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Mezi hlavní výzvy, kterým bude čelit, patří stabilizace personální situace, příprava stavby nové stanice a dohled nově opravených parcích i v okolí vlakového nádraží. Chybějící strážníky v ulicích pomáhá městu kompenzovat rozšiřovaný kamerový systém.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: V severních částech Brna by mohly už na podzim začít doručovat nákupy autonomní roboti. Samosprávu Medlánek oslovili zástupci technologické společnosti Starship Technologies, která plánuje spustit pilotní provoz ve spolupráci s obchodním řetězcem Billa. Samořídící vozítka by měla rozvážet menší nákupy po chodnících Medlánkách, Řečkovicích, Žabovřeskách a Králově Poli. Samotný řetězec Billa přípravu konkrétního projektu z bezpečnostních a strategických důvodů zatím oficiálně nepotvrdil.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Městská policie v Hodoníně bude mít nového šéfa. Dlouholetého ředitele Jindřicha Vašíčka, který po 30 letech odešel, má nahradit Ivo Stahala. O jeho oficiálním jmenování do funkce budou v září rozhodovat městští zastupitelé. Mezi hlavní výzvy, kterým bude čelit, patří stabilizace personální situace, příprava stavby nové stanice a dohled nově opravených parcích i v okolí vlakového nádraží. Chybějící strážníky v ulicích pomáhá městu kompenzovat rozšiřovaný kamerový systém.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Pondělí bude na jihu Moravy polojasné s teplotami do 35 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Chardonnay z Blatnice pod svatým Antoníkem se stalo absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku Galerie rulanských vín, která zaplnila kyjovské náměstí hrdinů. Šampionem je pozdní sběr ročníku 2025 z rodinného vinařství Bílé Karpaty. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 409 vín, z toho 359 z Česka a Slovenska. Poprvé v historii galerie dorazilo také 50 vzorků ze slovinské vinařské oblasti Jeruzalém.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, noční teplota 20 až 17, zítra na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Koryto syrovinky ve Bzenci by se mělo po zhruba 20 letech znovu čistit. Práce jsou předběžně naplánovány na příští rok. Město o přípravě projektu jednalo s ředitelem Povodí Moravy v Uherském Hradišti a uplatnilo k němu své připomínky. Rozsah zásahu ale musí odpovídat původně schválenému stavu koryta, takže větší úpravy nejsou možné.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, noční teplota 20 až 17, zítra na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Horonínska.
2: Plán na nový přístav pro 80 lodí v Hodoníně narazil na procesní chybu. Jihomoravský krajský úřad zrušil územní rozhodnutí, protože po změně stavebního zákona měl řízení od července 2024 převzít právě kraj, což se nestalo. Rozhodnutí Hodonínského stavebního úřadu tak nemá právní účinky a umístěním přístavu se bude zabývat krajský úřad. Projekt za odhadovaných 278 milionů počítá také s parkovištěm pro 45 aut a dvěma místy pro policejní lodě.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, noční teplota 20 až 17, zítra na Jihomoravě polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Za zdravotní péči hrazenou z veřejného pojištění nesmí lékaři vybírat žádné další povinné poplatky. Ministerstvo zdravotnictví pravidla od letoška zpřísnilo, přesto se podle něj podobné případy v ordinacích stále objevují. Zakázané jsou například registrační poplatky, jejichž nezaplacením by lékař podmiňoval přijetí nebo další ošetření pacienta. Legální naopak mohou být platby za potvrzení nebo jiné služby, které pojišťovna nehradí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, noční teplota 20 až 17, zítra na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Chardonnay z Blatnice pod svatým Antoníkem se stalo absolutním vítězem jubilejního 20. ročníku Galerie rulánských vín, která zaplnila kyjovské náměstí hrdinů. Šampionem je pozdní sběr ročníku 2025 z rodinného vinařství Bílé Karpaty. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 409 vín, z toho 359 z Česka a Slovenska. Poprvé v historii galerie dorazilo také 50 vzorků ze slovinské vinařské oblasti Jeruzalém.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, noční teplota 20 až 17, zítra na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: najmilejší zádaní les.
1: A kec se bude spát, a ty lejší as.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jich Cymbálka.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i změreně. Kde národ můj pradávny, no večně mladý, učil ma pokore
1: i překonat pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
2: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Koryto syrovinky ve Bzenci by se mělo po zhruba 20 letech znovu čistit. Práce jsou předběžně naplánovány na příští rok. Město o přípravě projektu jednalo s ředitelem Povodí Moravy v Uherském Hradišti a uplatnilo k němu své připomínky. Rozsah zásahu ale musí odpovídat původně schválenému stavu koryta, takže větší úpravy nejsou možné.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, noční teplota 20 až 17, zítra na jihu Moravy polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být jasno z 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dost, už jí mám dost. Děkuji.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

začíná už pátá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného Deníku Ostravaka. Jehož autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelínský.

Včera už mi bylo o cosi lepší jak v pátek, bo víkend jsem skoro furt enem ležel, střídavě usinal, ve snu hodil mimozemšťany po zarubku ze zbíječku a ti se mi před očami měnili na zmenšené kopie té Osvaldové ze Superstar. No zabava jak cip. Potem jsem se zazbudil, chlempal čaj a žral prašky co 6 hodin. Žradlu jsem moc nedal, enem suché rohlíky. Však víte, jaká je chřipka svině. Člověk nemá chuť dýchať, natuž co si žrať. Sobotu se mi sem tam zdalo, jak by mi kdo si zvonil, ale zasem vždycky usnul. V nedělu odpoledně mě zbudil telefon. Volala mama, že mě zháňala v pátek v robotě a tam jí řekli, že jsem chory. Tuž mi volala v sobotu, ale celý den jsem to nebral. Poté mě zdrbala, čemu nezavolám, že by mi přišla cosik navařit a vyprat spocené hadry. Tuž to je fajné. Vzpomene si na mě třetí den a ještě mě napomíná jak malého haranta, místo toho, aby přišla. Pravil jsem jí, že nic nepotřebuju a že mám enem spalničky. Tuž mi na to popřala, ať se pořádně vyležím a zavěsila. Pri spalničky. Tuž ta je inteligentní jak moderátor z Nevahy a Toč. K večeru jsem se už přestěhoval z ložnice do obývačky, bo po praškách se mi vždycky uleví a chtěl jsem se podívat, co je nového v té černé bedni. No ale hlavně, bo to propocené lůžko už smrdělo, jak když necháte risotto v hrncu týden na pecu. Už umím naspaměť celý televizní program a teď jsem si zařadil všecké ty stanice podle abecedy, bo ležet mi jde, ale jak mám zajít do kuchyni, jsem hned hotový. Akurát mě nasrali ve frontě magazinu, bo jakýsi hňub zahral škatule hyptěse a přeházal stanice. A včil je první nová a co já s tím? Zvyk je ocelové triko. Vraťte mi čete na první místo. Jak jsem propotil všecké dvě pyžama, co mám, vylehávám včil v trikách, co jsem na sobě neměl tak 10 roku a co jsem našel v šifoneře úplně v zadku. Ty bych si na sebe nevzal ani do sklepa, po v nich vypadám jak reklama na staré časy. Hned jak se mi uleví, vyhážu všecké ty hadry, bo tam jsou aj také, co pamatuju Spartakiadu. No ale kdo ví, jestli se mi ještě kdy uleví. Čaj už mi leze aj ušami, tuž abych mu dodal trošku chuti, kypnul jsem si tam trošku slivky, prášky ne prášky. Filku jsem aj uvažoval, že bych si cosi přečítal, ale ty knížky jsou také těžké a já jsem utahaný, jak by jsem skákal po jedné noze na bazaly a zpátky. Tuž čumím na hybací obrázky a rozmýšlám, jestli už nemůžu být zavislák. Včera jsem se tež zadíval na jakýsi seriál na romantice, do reklamy daleko a mi se chtělo z tého čaja chcať, jak přepitému velbloudovi. Tuž jsem se rozhlížel po obyvačce, jestli tam neleží jakási prázdná flaška. Hned jsem se zastyděl, bo tak hluboko bych neklesnul. Tuž jsem dal hlasitost na plné kule, odbelhal se na hajzel, snažil se trefit s čajem do mísy a přitým čumil přes otevřené dveře na televizu. A hned potom jsem se zas odbelhal do pelecha. Tuž mi toho ani moc neuteklo, jak nepočítám těch paru deci na zemi. Horší jsou ale ty mikrospánky, co mě sem tam z únavy přepadnu. To mám potom promíchaný seriál s dokumentem o přírodě a včil, jak to vlastně bylo. Měl ten chachar poměr s tu černovlásku anebo s tím kočkodanem. Tuž asi si ten čaj nebudu vylepšovat tu slivku.

jak se naučit 4 čísla. Zítra ráno jdu do doktora na kontrolu. Tuž doufám, že mě v pondělí už pošle na šichtu. Ne, že by jsem tam spíchal, bo ti gizdi, co si tam valují šunky a robia, že robia, mi vůbec nechybia. Ale už je mi celkem fajně a z tého vyvalování doma už mi hrabe. Ráno jsem po prášku ještě na chvíli zalehnul a zbudila mě v 11 pošťačka akurát na další prášek. Nesla mi jakési krekomando. Jak jsem jí podepisoval ten lístek, jak si divně se zašklebila a odstupila o metr dozadu. Tu jsem pochopil, že ty hadry, co v nich hnipu, už by zasloužili vyprať, anebo spalit. Rekomando byl nový pipín ku platební kartě. Tuž do dupy. Moje staré číslo už jsem za těch paru roků uměl vyťukat na bankomatu a jak by mě zbudili o půlnoci a včil mi zas robia maras pale. To zas budu půl roka u priora vzpomínat, co to mám za numero. A jak se 3 razy pomilím, zas budu stať řadu v přivoze ve spořce, kaj chodím rad jak cip. Raz mi stamať volala baba a priže pro mě mají jakéhosi osobního bankéřa či kterého šlaka. Hned jsem si představil chlopa jak Bruce Willis s kufříkem přikurtovaným k pazuře a v ním všecké moje chechtaky, jak za mnou chodí jak zamilovaná veverka. Vysvětlovala mi, že to je trochu inač. Zoptal jsem se té robky, na co by mi to bylo, a trochu pyšný, že si vybrali zrovna mě, jsem se aj zoptal, kaj na mě přišli. Začala mě přesvědčovat, že to je výhodné, že nebudu muset s každou capinu stať v řadě, ale že zavolám, domluvím se na hodinu, přijdu a hotové. A že si mě vybrali enem mě, ale náhodně různé další chachary, co o nich mají účet. Třetí zastupcem druhého náměstka ředitela OZO počínaje a starým Demeterem z Kuřího rynka konče. Tuž to by trochu spadnul hřebínek, ale znělo to fajně. Jak mi ale paru razy zežral baňkomat kartu a já jsem té robce volal, že se bez chechtaku, které nutně potřebuju, a jestli mi tu kartu přinese zpátky ona, neměla už taký milý hlas, jak na počátku. Tuž co se dá robiť? Však jsou to jenom 4 čísla. Mám volný víkend, tuž si to budu vryvať do paly. A při nejhorším si to napíšu fixem na druhou stranu.

Robte dobré skutky, dostanete do budky. Včera jsem byl konečně na šichtě. Sice dlouhé pochody mi ještě moc nesvědča, ale mezi partiu jsem se cítil lepší jak doma, bo tam už jsem si ku koncu připadal jak v hrobce. Ráno na zastávce všecko přistarím, ale ku podivu mi ty závody v přetlačování a v běhu na 10 metrů přes překážky nevadily. Těsně před volným sedadlem mě předběhnul taky mladý turista s batohem na hřbetě, ale čerdovem. Po mně stejně ještě bolela řič ze soboty, tu jsem radši celou cestu stál. Sobota stala fakt za to. V sobotu jsem si užíval po obědovu siestu. Lapěl jsem si tak u okna, srkal turka čučel ven, jak tam litají také fajné nadychané vločky. Jedna se přilepila na okno, tuž si říkám, to jsou borci tam nahůře. Kura, to jsou majstři. Možná bych u té přírodní televize aj zachrapal, ale naraz zvonek. Sousedka z přízemí. Taká fajná pohádková babka. Úsměv jak ředitel stražné věže a prý, jestli by se mě byl tak hodný a nepomohl jí s uklidem sněha před barakem. Na ňu je týden a ona předevčírem už klhla na ledě a dobila si koleno. Tuž čemu ní? Sice se mi po chřipce moc nechtělo, ale však dobrý skutek se hodí, no ní? A navíc, co je paru vloček pro chlapa jak já? Poděkovala a odspíchala k výtahu krokem milicionáře na 1. maja po nabitým koleni ani památky. Tuž to mi bylo podezřelé, ale co? Oblek jsem se jak Messner, bo venku bylo minus 28, ale ten teploměr nemůžu brát moc vážně, bo jak jsem raz zkušal na maminu radu zavařovat okurky, asi jsem ho dodrbal. Vzal jsem hrablo dole na chodbě a vyšel před barak. Asi jsem se měl vzat pořádné buty, ani domace korkové cukle od ťamanu, bo enem jsem šlapnul na chodník před domem, řiď burger jak Romanov a už jsem brusil kostrč. Kolem šly zrovna dvě také fajné dvacítky, tuž jsem se přes ty mžitky před očami usmal a pravil, že let je fajný a že asi se vrátím pro brusle. Asi mi to nespolkli, bo se začali řechtať a pravili cosi o navalených duchocach. Postavil jsem se na nohy a zaril hrablem v tým bílým betoně, až jsem ho malem zlomil. Tuž do dupy to je tvrdé, jak ten citron, co jsem před půl rokem zapomněl vzadu v ledničce. Chvíli jsem se trápil s tu bílou sračku, ale po půl hodině, jak mi prokopaná cesta zazapadala, jsem se rozzuřil, proklel ty pajtaše nahůře a zkoušel mávat hrablem ve vzduchu, abych ten maraz odmetl ještě než dopadně na chodník. Malem jsem sejmul tu nadrženou susedku, která to naštěstí pochopila jako výzvu a pozvala mě na večeřu. Tuž ale taky zúfalec zas nejsem. Za další čtvrt hodinu už jsem měl síly jak bager z prasklu převodovku, tu jsem zapnul mozek. Na to se musí inač. Naštěstí je v baraku pytel ze solu, tu jsem ho dotáhnul ven, dvakrát sebu ještě jebnul a nakonec to úspěšně posypal. Nejsem žádný harpagon, tu jsem se při sypání pořádně rozmachoval. Jak na svinu šla právě kolem taká stará kožuchová manekina s takým tým čoklem, co se vleze do kabelky a i s klíčami a podřenku a v nouzi zastoupí chlapa. Baba začala řvat jak gubarev, když mu Remek mačkal špatně knofle a pes kvičel jak špatně trefený bravek, bo posypová sůl v očach, to je maras. Schoval jsem se ve vchodě a počkal, až půjde do dupy. Ta čtvrhodinka akurát stačila. Já jsem si mezi tím přečítal všecké novinky na vyvěsce, na které jsem nikdy neměl čas. A sníh mezi tím pěkně natal a potom jsem enem tu hnusnu rozměklu sračku hrablem zhrnul, hned jak jsem se znovu postavil na nohy. Sklidil jsem bebechy, vytáhnul mříž na buty, která mi sloužila jako pojistka dveří a valil vytáhem dom do tepla. U dveří mi zatlo. Kura, kaj mám klíče? Třikrát jsem se prošacoval od čapky až po ponožky jak teplý celník. Já vůl jsem jich zabuchnul doma. Co včil? První mě napadlo zavolat hasiče, ale vzpomněl jsem si, jak raz navalený Laďa, ten, co se motá kolem těch novin, vypravil také storky s hasičami, že ho podezřívám, že má s nimi smluvu a jak není o čím psát, tu jezdí s nimi na výjezdy. A že by se mi dvakrát chtělo vidět se místo té pravidelné zoo na koncu novackých zpráv, tuž to ní. Pravil jsem si,
že zkusím tu babku, kvůli které se mi to vlastně stalo. Zazvonil jsem a čekal. Za chvíli mi otevřela naježená zamračená čarodějnica, o které jsem si chvíli myslel, že je to kdosi kiny. Jak jsem se jí zoptal, jestli nemá jaké si k nařadí, tuže pri ní a že čemu otravuju ju, a obtiskla mi kukátko na ksicht. Ľudia jsou svině vděčné. Tež mě napadlo, že bych to zkusil po balkonách, ale v té kose bych tam bez tak přimrznul a už jsem se viděl druhý den v Blesku s titulkem Ostravský Spider-Man. A navíc nemám balkon. Tuž nezbylo mi nic jiné, jak zajíst za mamu, bo ta má ode mě klíče. Ještě, že meška tak blízko, ale v těch cuklách to stejnak byla dálka jak cip. Naštěstí se celkem rychle obalili sněhem, tuž jsem aspoň nevypadal napadně. Mama mě první spedla, jestli jsem blbý, že chodím po venku v papučách a potom ještě čemu nezavolám, než přijdu, že by zrobila buchtu. Než by se mi to vysvětlil, radši jsem zbalil klíče a valil dom. Na dobré skutky se už můžu vysrať. No ale možná, že si mě ta babka spletla s tím syným. No ní.

nedělní oběd u našich. V sobotu se mě asi mamě zželelo, jak mě viděla v těch sněhových papučách, tož mi večer volala, jestli nechcu přijít v nedělu na rodiny oběd. Potom mi ale došlo, že možná jenom chce zpátky ten kastrol, co mi pojčala s tím žradlem, jak mi donesla ten dopis vojny. Ráno jsem ho oškrabal od těch plesnivých zbytků, ale moc to nešlo. Tu jsem to hodil do vany a pustil na něho sprchu. Mezitím jsem rozmýšlel, co si obleču, bo včerejší orientační běh sněhem v pantoflách zanechal následky. Mám rýmu jak cip. Jak jsem se prohrabával hadrami v šifoněře, polovičku jsem vyhazal na zem. Bo jak jsem viděl ty hadry z katalogu Zima 75, rozhodnul jsem se, že se budu oblíkat modernější, ať si o mě robí nemyslá, že jsem starý cip. Jak jsem se tak tím hrabal, zjistil jsem, že většinu těch hadrů, no skoro všecké, mi kupovala mama a i když ona vždycky tvrdí, že to je největší moda, mi to až tak nepřijde. Zabalil jsem ty nejhnusnější kusy do igelitky, přihodil kastrol, který si plaval v ucpané vaně jak Leonardo a neane se svině odmočit. A vyrazil jsem. Před barakem jsem chvíli uvažoval, že bych ten připečený hnus vyhodil a jistými hadrami, bo to zas bude kecu, že se mě pořádný jak prase. Ale kdybych přišel bez hrnca, tuž to bych mohl na řízek zapomnět. A bez tak je ten bebek ještě zvěna po babce. Jak jsem tam tak dumal u kontejnera, ze dveří vyšel Marcel, však vítě kamoš od Jarina z DVD půjčovni, s hráblem v ruce. Na půl huby jsem prohodil, že to je hnus měť týden, jak tak valí sněhem. Nasraný, jak bez ruky šachista mi řekl, že on týden nemá, ale susedka z přízemí ho poprosila, jestli by to nevzal za ňu, že má cosik z nohu. V duchu jsem se řechtal jak šemík před přistáním a než jsem odešel, poradil jsem mu, ať si potem k ní zajde na štamprdlu, že ona ho určitě rada odmění. Jak jsem dorazil k mamě, už tam byla celá ta naše familia. Sekřiny děcka byly slyšet až do přízemí. Pozdravil jsem se se všeckými a nenápadně schoval kastrol v kuchyni mezi ostatní hrnce a ještě pro zicher jsem ho narval do většího hrnce a zakryl přikrývku. Potem jsem se zašel do křesla v ložnici a robil, že tam nejsem. Na boku šifonéra visela nažehlená havířská uniforma a do štajgrové řítě. To foter bude měť za sraz staré partie z roboty. Raz za čas se tak u nich slizají, jak bezdomovci na hlavním nadraží a vzpomínají na staré časy, jak ještě za Komančů byli mistři světa. Všetci vždycky přilezou v uniformách a to potem vypadá jak na soutěži, kdo na sebe narve co nejvíc hornických hadrů. Většinu mě mama pozve, abych je po té akci rozvezl dom. To si vždycky vyslechnu ožralých keců o tým, čemu jsem lez na školu a nešel do rubání a robil jsem fotrově ostudu. Skoro měsíc před tým táta leští knofle a na rameníky a pokaždé nemůže nic najíst. Ještě, že už tam nemeškám, bo to aspoň nemůže svést na mě. Konečně žradlo. Dojet sem polívku, při které se celkem nic nestalo, krom toho, že mala od segry přelívala polívku staršímu brachovi do talíře a ten do ní pluval a sledoval, jak ty chrchle robí ostrovy a vykřikoval Nový Zéland nebo Grónsko. Zas machroval, co se ve škole naučil, pajtaš. Nejstarší synovec, ten upřímný, vysvětloval mamě, že potřebuje do školy nejnovější model komputera. Mama ho sledovala tak, jak vždycky, přitom kývala hlavu a zároveň radila segře, co má vybrat z jakéhosi nového katalogu těch ženských sraček na gzicht. Otec v klidu žral řízek, sledoval mě jak kobra králika a potom na mě vybafnul. Kaj si zašantročil moju helmu, gizde, a priže jsem si ju v létě půjčoval na kolo. Tož či jsem hňup, abych jezdil na kole z hornickou přilbu? Segra místo, aby se mě zastala, enem si přisadila. A priže mě sňu fakt viděla na kole. Mezi fotrovým pohledem a řezaním řízka jsem rozmýšlel, kaj bych ju tak asi dal. Po obědě jsem se poflakoval kvartýrem a nakukoval do skříní, kutů a polic, jestli tam někde není. Helmu se mě našel, za to jsem objevil svoje radio, o kterém kdysi k mama tvrdila, že se jí rozbilo. Nakonec jsem zabrusil aj do svojeho bývalého pokoja, který je včil přerobený na dětský pokoj. Posegraj tam častější jak v robotě. A vida. V
obrovské kysni hraček jsem tam našel červenou přilbu s černýma tečkami. Hned jsem valil tatovi sekřině děcka na bonzovač a měl jsem z toho pocit, tak jak zaremba při přebírání zlaté, až do té chvíle, než z děcek vylezlo, že tím balakrylem jsem jim to natíral já. Jak měli před Vánocami maškarní besídku a já jsem se stavil navalený k sekře s dárkami. Jak jsem se tam přestal cítit jak doma a radši jsem vypadnul. Před barákem jsem sebu jebnul, bo Marcel to jaksi mě zvládnul. Jak jsem vlezl do vchodu, slyšel jsem tu symetriku, co zaměstává susedy odmetaním sněhu, jak řve na Marcela, jestli není blbý, že kaj by ona vzala štamprdlu a že tu vodku si schovává pro syna. Dom jsem šel radši pěšky.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste páté z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelínský.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
1: Vrána.
2: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Víte? Já jsem vám byl včera u doktora.
1: Jo.
2: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší. No.
2: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
1: Ze skla?
2: Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu. Sklerózu.
2: Tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
1: Jo.
2: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokra.
2: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no.
1: No.
2: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda. No a to třetí už jsem zapomněl. To ne... No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Vrána.
2: To byste nevěřil, co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno, máte.
1: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, bo to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
1: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Ne na hlavu, že jo? No já. To víte, už mě šediví, no já.
1: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
2: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
1: No, je ta
2: jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No, říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
1: Jo. No.
2: No a u jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl.
2: A já znám totiž 2, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no tak... dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
1: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ono, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu, to se jí normálně takhle jako třeba salám nebo...
1: No ano, ano, správně.
2: To vy nevíte tohle?
1: Jsem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka. kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
1: No.
2: No já nevím, co to chtěla dělat, to víte, Do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak já, a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Ten jak je to... Kousek tady. No, to je vlastně tam jsem byl včera, já jdu vidět, dneska jsem byl tady. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samoobsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
2: ne,
1: tam,
2: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše, já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle máte nějaký
2: list. A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně. No,
1: lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Tam já jsem to dal, já to měl na takovým jemným papíře. Ne, už jim, to už nemám. No mě něco sežral pes, víte, já musím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já...
2: Na tom telegramu, ano, počkejte.
1: Že tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, hejte, manželka mi to napsala na telegram, no jo. Počkejte. Zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou. A nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou. No,
2: jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík.
2: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: Rádio Jich Cymbálka.
4: Kapitola 5. Padla. Směna skončila a vojní se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový

A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte jasárny na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik. Do tábora se v tuto hodinu vraceli závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné autoparket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdechaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jet. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochštaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije. Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety s decimovanému útvaru. Zdar, soudruzi, poručíku! Odvětila nešťastná rota. Soudruzi! My, občané naší republiky, si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam? Do prdele, zaučil vojín Loňavka. Avšak zmýlil se, rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalím předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Soudruzi! Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika?

0: Co je? Co čumíš do prdele, tak vidíš, že závora je nahoře, tak jed, ne?
1: Vysívej, do prdele, ty nechceš papíry.
0: Když si vem papíry na palici, pojď, jak tady smrdíš, ty. Jed.
2: To je den teda.
0: Vrátnice. Ahoj, Pavlíku. Nazdar. Cože? No, už jsem to sněl, to víš, domácí zdrava, to je domácí zdrava, no. No, měl jsem i punčák ve víčku, všečko. Čeho? Dobrý, v pohodě. Co? Ale prosím tě, teď já sloužil ve vrátnici, to ty jsi ještě tahal kačera za sebou, ty. Čeho? Ředitel? Ne, ještě nešel. Ostré, jo? Kabát? Ne, tak to nešel určitě. Neboj se, když tě vyhodí, tak já to vemu za tebe. Dobrý, kdyby něco, tak nic. Jo? Cože? Počkej, zas nějaký blbeček. Jeď do prdele, nevidíš, že telefonuju. Co? Ten snad jezdí na hovna, to není možný. Dobrý, hele, tak jo. A kdybychom se zítra neviděli, tak se nic neděje, jo? Dobrý, tak jo. Ahoj. Je, do prdele, hele. Krásný tygr. Vrátni se. Když jsi mi teď volal. Co se ztratilo? Koberec? Doma? Jo, ne, tady. Komu ho vzali, prosím tě? Na městskoj? Prosím tě, za každýma dveřma černý šerif a tady ukradnou na městskoj koberec. Kolik? 12 na 6 metrů, jo. Hele, já ho vypátrám, neboj. Mě za války neproklouzl ani benderovcí. Tak jo, měj se, ahoj.
3: Naschle, mějte se hezky.
0: Počkej, mějte se hezky, to se budu mít mě hezky, to jo, ale... Píchat bude kdo? No,
3: když se tak na vás dívám, tak vy už určitě ne.
0: Srandičky. Počkej, tak píchačku máš, ne?
3: Píchačku?
0: No.
3: Já?
0: No a ty?
3: Kterou myslíte? Ta jedna je s náměstkem v Lipsku.
0: Ty si nedáš pokoj. Dej mi nějaký průkaz totožnosti.
3: Průkaz totožnosti?
0: Občanku nebo služební
3: průkaz. Jaký žijete době, to po mně nikdo nechtěl, já jdu.
0: No po vás nikdo nechtěl, časy jsou jiné. Jste tady zasáhla pravá stráž, zase stará. No. Ukaž kufr.
3: Kufr?
0: No.
3: To je ale můj kufr.
0: Jo, a co, mě to je úplně úplně do toho, jo.
3: Se klidně podívejte.
0: Tady se ztratil kufr.
3: My nemáme co skrát. Tady
0: kufr. Koberec, 12 na 6 metrů.
3: Tak to je vám asi jasný, že se to do toho kufru nevejde,
0: no to
3: ne?
0: Mi jasný není, to by do něj nekoukal asi, že jo? Co to je?
3: To je můj koženkový diář, co mi vraťte?
0: To je krokodýl, to je zakázaný. Co je to za papíry? Co to je?
3: Jsou materiály připravený na valnou hromadu, to mi nemůžete
0: ptát. Ty budou na hromadě, ne na valný, ale na jedný hromadě, všechno.
3: Na tom závisí budoucnost podniku, to...
0: No tak ta bude hodně ponurá teda, kamaráde. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?
3: To je dárek pro švagra k narozeninám, uhrák a domácí tady, pálenka.
0: Tady bez povolení nesmí nikdo nic vynést. No nikdo
3: co,
0: nic.
3: Co dám švagrovi?
0: To je třeba šutrákem do držky, to mi je jedno.
3: Kde se?
0: Meno?
3: Čí jméno?
0: Meno!
3: Zpíval, inženýr zpíval, těší mě.
0: No, to mi je jedno, co děláš ve svý době pracovní. Mě třeba hulákat, zpívat, to mi je jedno.
3: Podívejte se, až se to vysvětlí, tak se mi ještě rád omluvíte.
0: Jo, no, ono to bude v obráceně, Milánku. Já se tě rovnou zeptám teda, jo?
3: No to se zeptejte, to jsem zvědavý na co.
0: Kde je ten koberec? Dělej, kápni božku, kde je ten koberec?
3: Jaký koberec?
0: Nevíš, jo?
3: Jaký koberec, myslíte? Já nemám zapotřebí brát někomu koberce.
0: Hele, ty ještě zaspíváš.
1: Takže nic.
3: To se vysvětlí, opravdu.
0: To se vysvětlí, samozřejmě. Samozřejmě, jestli to vysvětlí.
1: Kde je ten koberec?
3: Jaký koberec?
1: Já se ptám na poslední, kde je ten koberec?
3: Já žádný koberec.
0: Jdeme.
3: Kam jdeme?
1: Tadyhle se podíváme.
3: Já jenom žádný koberec nemám, já nevím.
0: Jistě, tady
3: vle. Jaký váš koberec?
0: Já zajatce neberu. Tak znova. Kde je ten koberec? Kde je?
1: Koberec!
0: Jaký koberec?
1: Jméno!
0: Jméno!
1: Zpíval!
0: Jméno!
1: Inženýr zpíval!
0: Jméno!
1: Dobře! Horák!
0: Horák!
1: Profesor Horák!
0: Do prdele! Ano. Nazdar, Pavlíku. Ředitel není. Já jsem chyt toho zloděje, ten mi hnul zlučí. Křiče, já ti snad mám infarkt. Co? Ne, toho nenajdu, já jsem ho zabalil do toho koberce, já jsem ho teď našel za vrátnicí. Hele, tak jo, měj se. Kdyby něco, tak nic. Ahoj.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
4: Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další a další. Oni přijeli jednou do Zell am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě s sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl říct, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice ani už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat vzhůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda, a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda, nejvíc toho chodí z Brna, a on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zelném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slávným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sudkulatý rystupě. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sudkulatý rystupě, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babělým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku, a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film. Balada pro banditu. No a Vladimír Sýs, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč to nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, ty a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takhle ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, Koltinou. My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda?
0: Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek.
4: Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda?
0: Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek.
4: Jinou odpověď Ruda neznal. No oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
0: Proč?
4: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
0: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
4: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
0: Ty letuško poslou, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
4: Nebuďte zprostej, prosím vás.
0: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
4: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
0: Já jsem o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
4: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel a přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo, tam už čekal Vladimír Sýs, teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval, aby ho tam obsahil, že on je skvělej a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí se stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo, ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit, čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak pak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, jsi normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, jsi normální? Ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmoženej, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo. On už se otočil jenom takhle, jo. A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to. Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup. Bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako Muskano, Fernie, Biasny, Nidrug, Dan, Abrech, Fernie, Dan, Jensef, Verden, Dan, a Ruda dělal A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borč dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo ale? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kovanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, a to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollovej zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že Chrostal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký Chrostal prý si jde pro klíče.
5: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
4: No a tak odešel první, ale přišel druhej, čtvrtej, šestej, sedmej.
5: Dobrý den, nějaký Chrostal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
4: Prej černovlasej nebo co?
5: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde.
4: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký Chrostal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda, vokáři. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se proto probává, ta staví, co já už mám dělat, víc, já tady jsem úplně nabídlenej, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, víc mu to tady vysí, to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělal jenom ty dveře. A mu dostal klíče mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten Chrostal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chrostal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chrostal, ať se okamžitě dostaví ke stojance 49 vedle Praha New York. Opakuji, inženýr Chrostal, ať se okamžitě dostaví ke stojance 49 vedle Praha New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chrostala a nemohli ho najít. Bodej, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal, chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda nelíbilo. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal, chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chrostala. není napisány. Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu, jak se jmenuješ. Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef Kurník Šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal Nerob Srandu. Chroustal Kdesi. Chroustal. Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš? Ne, tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to, ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostrav. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákový šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Vám prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce se viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme to rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonu a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, by se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem ji vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut, co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani make, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Bylo takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vzdášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten číchač, on jel jednou taky, on jel do třetího poschodí, vyjel v Itálii ve výtahu do třetího poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou mu zezadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoś přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak pánově chcą? No to proszę bardzo, pánově mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to jest taki bardzo seriózny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, czerwone, takie netypiczne kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 centymetrów. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduchý, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo, Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se, že ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je. Jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt. Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedl z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku. Oni se neměli moc rádi, že jo? Na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
2: No a co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
2: Myslíte silo, jo? No to silo, no...
1: On přišel, ten Franta vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško.
2: A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej.
1: Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo far salimane, rekin sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, ma načilo si, jasak, tu,
0: já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehoř, jde to gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
0: To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: Zdravo, drugári! Oni řekli: Zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový vočáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co? No tak se tak o sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde dovat. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště. A to mě dostal teda, to by neměl.

0: komáři louku. Ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla a bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkal, no to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že? Já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a zima byla. A to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlape. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, bav to si zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolf a pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátý důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo? A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takové život, no, naschledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
1: Jo, jo. Pořád se něco děje.

0: No a tam to doťuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
1: Policajt vraky například, jako když byli u Masaryka, že jo. A on tam vyprávěl, když byli mladí, jak se prostě koupali ve vodě s vidrou. Oni se si koupali, když byla zamrzlá Vltava, a oni byli ožralí vidra a policajt ve smokinku, tak z toho Mánesa šli nahoru na ten led, vysekali tam díru, že jo, a tam se vykoupali. Udělali každou zimu dvakrát, ty dva rošťáci. A vůbec se nenastýl, no tak Vidra pak nemohl chodit, pač měl ten revma z toho, ale to nejde nic. A on o tom vyprávěl starýho pána a tam říkal, jak šli jednou podle Berounky, jak byla zima a jak prostě si řekl, že se vykoupají, tak tam skočili do ty Berounky, ono mrzlo a si tam jako vykoupali a říkal, ale my vylezli ven a my vám měli pytlíky jako rohy, jako rohy. A teď bylo mrtvý ticho. To je anekdota, patrně. On tady se nahnul takhle. K tomu Vidrovi říkal, sokro, já jsem šel do hůna. Já jsem měl říct sáčky, viď? A on je roztomilý. On jednou seděl a přemýšlel, to ještě byla před dětský dům, byla nahoře kavárna. Pět kroků od divadla. On přemýšlel, co bude celý odpoledne dělat, že večer hraje. A tak jsem si dal šampaňský, člověče, ono ti mě tak zachutnalo. Víš, já jsem si ho tam sám vypil, chlazený bylo. Tak povídám, no, dejte mě ještě jedno. Tak jsem ti tam uromil ty dvě šampaňský lahve a říkám si, tak a půjdu pomalu do divadla. A zrovna lidi vycházeli z toho odpoledního představení. Já ti potkám kohouta rozčilenýho. A on na mě pál, co blázni, vždyť si odpoledne hrál. Já ti člověče odpoledne hrál, proto já nevěděl, co s tím odpoledne mám dělat. A to mě vyprávěl. A jednou mě vyprávěl, jak si koupil automobil, a to měl ty děti malý. Ještě to už je moc dlouho, také 30 let. A člověče, tak jsem chtěl do Poděbrad. Naložil jsem děti, přijdu k Národnímu divadlu a říkám si, hrome, já nemám papíry. No to víš, byl jsem nový řidič. No a lidi mě zastavil někde, tak jsem to povrátil, jel jsem do toho podola, vzal jsem si ty papíry a jedu. No, tak jsem ten čas chtěl dohonit. A jedu tadyhle před tunelem, ta tramvaj, víš, ona jde pomalu pod tím sanatoriem, tak já si také nadjedu, sezlo po levé straně. A teďka z toho tunelu ti vyjede tramvaj, a já nevěděl, kam tak mezi ně, ono je to uši. Já jsem to rozsaloval, oni mi to zmáčkli, já nemohu ven. A já pám, no a co se stalo? Vůbec nic, že ani škrám, děti jsou v nemocnici. Má zvláštní myšlení. A jednou jsem hrál s ním ve filmu Kocourkově a on mu hrál starostu. Já jsem hrál takovýho podvodníka tady v tom, pak se tam se takovým pahitlerem, tak to bylo takový od Poláčka, to bylo ode mě. A on tam byl postavený venku náměstí a on seděl v kočáru. No, když se to připravovalo, byl tam ten kočár a dva koně a kočí. On tam seděl, já jsem si s ním povídal. On byl, pojď nahoru si sednout tady, dáme si deku, no je trošku vítr, tak jsme si sedli, dali jsme deku a on povídá tomu kočimu, jeďte trošku tady kolem. A tak jsme seděli a povídali a ten kočí vždycky chtěl otočit a on říkal, jeďte do tomu na tu silnici. No my jsme vám dojeli, nevím až jak se jmenuje tam ta vesnice. Lidi se stavěli, my jsme byli nalíčeni. Já byl v uniformě. No jo, ale oni nás tam hledali mezi tím, víte. A tak potom to ten otočí a jsem říkal, že tam už to bude hotové. Ale lidi to poví, co s tím serou. No tak jsme pak přijeli pozdě ovšem. A on říkal, to nevadí, ale hezká projížďka to bylo. To by nás nikdy nenapadlo.
2: Přes potok, ve kterém bouřila a řvala kalná voda po noční průtrži, vedla lávka, kláda. Napolo strouknivělá, kluská a široká tak sotva na dvě dlaně. Uprostřed stáli dva muži, jeden z vlasy až na ramena, druhý s hlavou holou jak vejce. A museli na sebe pěkně hulákat, aby si rozuměli. Tak uhněte, nevidíte, že mi stojíte v cestě, povídá vlasatý. Holohlavý na to, vy překážíte mě, abych mohl přejít na druhou stranu potoka, překážíte mi. Vlasatý, který vypadal velmi mladě, se zasmál. No tak souvněte, já přejdu a pak můžete jít vy po svým. Proč nesouváte vy, odpověděl holhlavý. Postarší muž, střízlivě oblečený, něco tak mezi turistou a funkcionářem. Mě lidi víc potřebují než vás, spěchám, hele. To by se teprve vidělo, vašnosto. Po mně je poptávka, sire, jsem na roztrhání. A kdo jste vůbec? Až po vás. Ale honem nebo do vás čouknu a vezme si vás voda. A mě říkají rozum. Jak vám? Mě říkají štěstí. A tak pan rozum a pánisko štěstí stáli uprostřed lávky nad divokou vodou, křičeli na sebe a nerozuměli si. Až konečně rozum ustoupil. Vycouval a stál teďka se štěstím na jednom břehu. No, a je to, povídá vlasatý. A příště se nevytahujte, že vás lidi baštějí víc než mě. O baštění nic nevím, mladíku, ale každý vám potvrdí, že bez rozumu se žít nedá, lida zle. Bez štěstí jste chtěl říci. Bez rozumu jsem pravil. Bez štěstí, bez rozumu. Bez štěstí, bez rozumu. A byli by se hádali až do noci, kdyby kolem nich neprošlo stádo zablácených prasat. Za nimi se loudal pasák, docela hezký hoch, až na to, že měl na sobě umouněné hadry, bos, zablácený. Jak ta prasata. A co by jsme se hádali, mudrci, vysmívá se vlasatý. Jestli vás lidem opravdu je zapotřebí, jak tvrdíte, zkuste něco tady s tím klukem. No co je mu platný rozum, když pase prasata? Dobrá, povídá plešatý. Stoupím mu do hlavy a budete koukat, zírat, opravil ho vlasatý. A až budete v koncích, budete mě ještě prosit. Ahoj! A tak se stalo, že rozum vstoupil pasákovi do hlavy a štěstí šel dál svou cestou. No, mladík dohnal stádo domů do ohrady a šel se umýt. Mil se a přemýšlel. Tak si vypral špinavý oblek, usušil nad pecí a začal látat potrhané kalhoty. Otec ho pozoroval, nejdříve letmo a pak bedlivě. Vrtěl hlavu a něco mumlal. A po jídle se dal slyšet, co je to dnes s tebou? Jako kdyby ses chystal na svatbu. A protože táto, skoncoval jsem s prasaty, povídá synek. Já se chci učit zahradníkem, tohle nikam nevede. Táta nebyl zlý člověk, ale takovéhle myšlení mu bylo proti srsti. Dal se synem do debaty, vymlouval mu to, hartusil. Ale kluk ne a ne, že bude zahradníkem, že se vyučí v královských zahradách. Až se táta rozčílil a křičel, že tedy chalupu odkáže mladšímu synkovi. Když je mu milejší nejisté před jistým, ať si teda jde kam chce. A to chlapec přesně provedl. Časně ráno vyšel a k večeru už se hlásil u královského zahradníka. Tomu se mladík zrovna hodil, protože včerejší průtrž pocuchala záhony, no a práce bylo plno. Jak čas plynul, mistr zahradnický si všiml, že mladík rychle chápe, že se chová na učedníka až podezřele vyučeně. Uměl myslit samostatně, měl vlastní nápady, až to dospělo tak daleko, že mladík dával rady mistru Zahradnickému. Toho mistr využil tak, že mu dal výuční list, povýšil ho na hlavního zahradníka, všechno mu svěřil a začal psát své paměti. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málo který je dopíše. Ani mistr Zahradník nebyl výjimka. Uštípali ho vosy zrovna, když byl v polovině. Ale to sem nepatří. Vlastně patří. Ty vosy by ho nebyly uštípali, kdyby se nebyly rojily lačné pomase kolem uťaté hlavy, kterou z rozkazu králova zavěsili mezi jiné uťaté hlavy, už vyschlé, nad bránu královské zahrady. Čerstvá hlava patřila urozenému pánovi, který 3 dny klečel před princeznou a prosil bez ustání, aby promluvila alespoň jedno slůvko. Princezna neřekla ani ň. Přišel tudíž o hlavu ten šlechtic. O hlavu nikoliv nejchytřejší, soudě podle výrazu tváře. Lidé si utnutý hlav mnoho nevšímali. Každý věděl, že král dal vyhlásit, že ten, kdo pohne jeho dceru krásnou zasu k řeči, ten, kdo ji vyléčí z němoty, do které upadla v dětství po spalničkách, ten, že se stane jejím manželem a králem země. Kdo však do 3 dnů neuspěje, ztrácí hlavu. Zatím neuspěl nikdo. Zatím to vypadalo na to, že král bude mít velkou sbírku urozených hlav. Aby se v království něco dělo, král nařídil slavný pohřeb pro uštípaného mistra a celostátní tažení proti vosám. Pasák prasat, nyní hlavní mistr Zahradnický, vyzdobil poslední cestu svého učitele květinami tak nádherně, že mnoho účastníků pohřebního obřadu neboštíkovi závidělo. A málem by si byli přáli býti na jeho místě. No král byl unešen. Dal si předvolat autora výzdoby. Pochválil ho, zvýšil mu plat, jmenoval ho do několika komisí pro státní rezervace a veřejné parky a nakonec se ho zeptal, jestli snad nemá nějaké zvláštní přání, že on král by mu je velice rád splnil. Dovolte mi, veličenstvo, aby se směl pokusit o vyléčení vaší dcery krásné princezny Zasu. A když neuspěješ, přijdu o mistra Zahradníka a ty o hlavu. Nepadá v úvahu vaše veličenstvo. No, tak se pokus, ale varoval jsem tě. Mladík, než se vydal za princeznou, se poradil s rozumem. Uvědomil si, že se musí obléknout čistě a jednoduše, pojíst lehce, aby byl čilý, popít doušek červeného vína, aby kapánek zvýšil krevní tlak. No, a když to učinil, přemýšlel dál, rychleji a ještě rozumněji. Nesmí na princeznu mluvit. Ženská, která nechřadne a roste do krásy, není němá z choroby. Taková ženská ví, proč nemluví. Mezi jiným asi proto, že když se ze všech stran do člověka cpe jedno a totéž, třeba řekni něco, no, řekni, proč neřekneš? No, pověz, proč neřekneš? Proč nemluvíš? Řekni, řekni A, řekni B, řekni C, řekni, no řekni, řekni. Člověk se obrní, vůle se zabarikáduje a člověk mlčí a mlčí. Nesmím na ní mluvit, řekl si a vyšel za princeznou. Našli v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu bylo krásné zrcadlo, které skláři až z Murána poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: Dobrý den, zrcadlo, přišel jsem tě poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří měli se mnou stejnou cestu. Jednou jsme se utábořili v lese. Tam řezbář z lípového kmene vyřezal krásnou panu. Krejčí té paně ušil nádherné šaty. Já jsem jí potom naučil mluvit. A pak jsme se o tu panu hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že je jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že je moje, protože jsem ji naučil mluvit. Zrcadlo, pověs mi, kdo má pravdu? Ty máš pravdu, pravilo zrcadlo. Byla to vlastně princezna, která to řekla u okna. Mladý muž se tvářil, jako že to neví, a pravil, děkuji ti, zrcadlo. Když se ho král potom ptal, jak to dopadlo, řekl, že dobře. A dodal, že má ještě na to 2 dny a že zítra přijde zase. Tohle se nelíbilo páně králově Kamarile. Kamarila to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všecko tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii. Ta je rozsáhlejší než Kamarila, na pohled méně významná, ve skutečnosti však neporazitelná, protože nevyplelitelná. Hlava Kamarily byl králův ministr vnitra a po něm náčelník byřiců a jiných veřejných i tajných kmánů. Tihle 2 vykukové se dohodli, že zítra, až mladík přijde za princeznou, budou poslouchat u klíčové dírky. Tak 2. dne, sotva mladík vešel k princezně, obsadili své místo u klíčové dírky, nedbajíce, že jim ucho od průvanu může ochořet. Mladík ledva vešel, pozdravil zrcadlo, zeptal se, jak se mu vede, a pak zase prosil o radu. Znovu vyprávěl o té paně, kterou řezbář vyřezal, krejčí oblékl a on naučil mluvit. A nebyl ani v polovině, když se princezna ozvala, no už včera jsem ti řekla, že patří tomu, kdo ji naučil mluvit. Odložila vyšívání, obrátila se k mladíkovi a povídá, přestaň mluvit do zrcadla a pojď si povídat se mnou. A povídali si. Nejdříve o tom, proč byla princezna zasu tak dlouho nemá. No s kým jsem si měla povídat, prosím tě. Ať řekneš, co řekneš, nic se nezmění. Tatínek, zlatý člověk jinak, ale jako král je kořen. Ministr vnitra, zarazila se, rozhlédla se a tichým, jakoby zalknutým hlasem pronesla, pojď vedle a já ti to tam všecko osvětlím. Ministr vnitra, který se díval klíčovou dírkou, už tohle neslyšel. Jen viděl, že princezna s mladíkem vešli do vedlejšího pokoje, patrně ložnice, a zavřeli dveře. A zaslechl, že otočili klíčem. Protože byl ministr vnitra a byl zvyklý podezírat a pozorovat, všiml si, že princezna měla na levé noze punčochu, na které utíkalo oko. No, dlouho mu bylo sedět u klíčové dírky. Už mu oko opuchlo od průvanu, než uslyšel cvaknout zámek u ložnice. Princezna vyšla první, růžová ve tváři, s účesem drobet pocuchaným, a za ní mladík. Oči z ní nespustil. Mlčeli. Vzali se za ruce a dívali se jeden druhému do očí, které se smály. Dívali se a dívali se a dívali se a díval se i ministr vnitra klíčovou dírkou a všiml si, že to oko, které před chvíli utíkalo na levém lítku princezny, teďka utíká na pravém. Proč si ta holka převlíkla punčochy? Lámal si hlavu. Jako každý ministr vnitra myslel než na politiku a zapomněl, že život jde dál, dělej, co dělej. Tak viděl, jak se mladík s princeznou objali, políbili dlouze a dlouho, a pak slyšel princeznu, zítra přijdeš dřív, ano, a tatínkovi řekni, že ho pozdravuju. Všechno mu vysvětli, ať nestrácíme času. Já mu to řeknu po lžičkách, povídá mladík, aby ho to neskláčilo, už mu není 20. A ať už ke mně nikoho neposílá, dokud nebudeme svoji, stejně s nikým ani neceknu. To tak, aby mě chytali za slovíčko, smála se princezna. No a pak ještě chvilku se objímali a líbali, než mladík vykročil ke dveřím. Mimochodem, volá za ním princezna, jak se jmenuješ? Luděk. Král Luděk. To zní jako z opery. Uděláme z toho Ludvík, to má královskou tradici. Tak ahoj, Ludvíku. Ahoj, zasu. Ministr vnitra jen tak uskočil, když Luděk, totiž Ludvík, vyšel ze dveří rázným krokem rovnou ke králi. Podal králi referát o postupu léčby. Nešel do detailů samozřejmě, to by se ani nehodilo. Jenom se pochlubil, že si s princeznou povídali. Král se hned teď chtěl za ní rozběhnout. No to nemůžete, to ne, to ne. Zarazil ho Ludvík. Princezna s nikým nepromluví, jen se mnou. Až teprve budeme svoji, pak teprve bude hovořit s každým.
3: Jak to, až budete svoji?
2: No, po naší svatbě, až budu králem. Král se napřímil, zbrunátněl, žíla na čele mu naběhla, jako když i trnici nadíváš. Nahrbil se, sakra, pomyslel si Ludvík, neměl se mu to dávat přece jenom po menších lžičkách.
3: Co to blábolíš, ty umazanej zahradníku?
2: Král ve vzteku upustil od mluvy spisovné.
3: Ty otlemenej hajzlíku, ty kádre nuzácká ušpiněná, ty a moje jediná zasu, ty a král. Zavřít tě dám, hlavu ti utnu, soudit tě budu. Ne, nebudu, ty ses odsoudil sám, spíklenče, velezrače, ty agente, vnitro, byřicové, žandarmové, orgánové, sem.
2: Kde se vzal, tu se vzal ministr vnitra a křičel, břichomluvec je to, břichomluvec, princezna je němá jako masarát a on za ní břichem hovoří, mám důkazy, tak moment, veličenstvo, a vy kušte, pane ministře. Povídá Ludvík poměrně klidným hlasem. Kdo naučí princeznu mluvit, dostane ji za manželku a bude králem. Proklamoval jste to veřejně nebo ne?
3: To sem nepatří, křičel král.
2: Slíbil nebo neslíbil?
3: Slíbil, ale
2: slíbil. Tak slib musíte dodržet.
3: Král se zalknul. Zavrávoral a lapal po dechu.
2: Ministr vnitra toho vyušil a zahovořil, máme tě. Kdybys měl tisíckrát pravdu, jakože nemáš, kdybys byl princeznu mluvit naučil, jakože jsi nenaučil, kdybys nárok měl na cokoliv, jakože nemáš na nic, teď jsi se dopustil zločinu porušení disciplíny. Řekl jsi svému vládci, že musí. Kdo se tohle opováží hrdlem, propadá. Kdo neplní daný slib, maří naději v člověku. Kdo naděje maří život. Slib se plnit musí. A najednou bylo všude plno orgánů a jali Ludvíka a odvlékli do vězení. Co s ním všecko v noci prováděli, je těžko povídat. Ví se pouze, že kránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z divných bylinek, že se mu v hlavě zatemnilo, že přikývl na všechno, co chtěli, a že podepsal, co mu pod ruku položili. Pak ho omyli, přičesali, naložili na popravčí káru a teď už ho vezou na popraviště. Kára drkotala po kočičích hlavách ulic lemovaných davy obyvatel. Královští heroldi celou noc bubnovali, lidi budili a nutili je vzít na vědomí dlouhou řadu odhalených spiknutí, které vedl podvodný zahradník. I vosy vycvičil, aby na jeho povel uvodali, koho jim určil. Sám se přiznal. Už ho vedou po schodech ke špalku, lidi přestávají křičet, bubny bubnovat. A tu do náhlého ticha se ozve hlas.
3: Až sem jste ho dovedl, pane rozum, gratuluju. Ale co teď?
2: Ludvík se ohledl směrem, odkud hlas promlouval a spatřil mladíka s dlouhými vlasy v tenkých nohavicích a v kožené bundě. Všichni jej vidí, stojí tamhle na větvi v koruně lípy a směje.